0: a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, anebo píseň tichou, jak padající

strachy, si za nej lekou blíž. Jo, jo, karton na bolek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale radši ty stojí za hátku. A proto, když se dočtu o země třesení, mimo obourat se,

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, krásný poslech. Pojďme na další informace nejen z našeho regionu. Nádvoří radnice v Kroměříži znovu ožije tradičním letním kinem pod širým nebem. Promítat se bude obvykle v pondělí nebo v úterý, a to buď od 7:30 nebo od 9 hodin. Takže diváky čekají večery s příjemnou atmosférou přímo v centru města. No, program nabídne například filmy jako Pět švestek, Dream Team, Princezna stokrát jinak, Neporazitelní, Forrest Gump, Přání k narozeninám, křtiny nebo třeba Někdo to rád v Plzni nebo Poberta. Vstupenky koupíte na místě tak hoďku před projekcí. Online předprodej startuje vždycky v pátek od 12 hodin na následující právě týden, tedy pondělí a úterý. No a když počasí nebude přát, pořadatelé promítání přesunou do klubu Starý pivovar nebo do kina Nad sklepy. Tak užívejte krásnou letní pohodu. To vám přeje Rádio Kroměříž.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den, tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Odpadu a toho biologického není přes prázdniny nikdy dost, a tak Kroměříž bude během letních prázdnin dočasně rozšiřovat svoz biologického odpadu. Tedy do 28. srpna se bude bioodpad vyvážet každý týden v lichých i sudých týdnech tedy. Ve většině lokalit zůstane svoz ve stejný den jako dosud. V sudých týdnech se ale termín změní z úterý na středu, a to v Postoupkách, Hradisku a ve vybraných ulicích v centru města a také ve Vážanech. Změna se týká například ulic Peřinkova, Velehradská, Telichova, Moravská, Francouzská, Pionýru nebo na Dílech. Běžný režim svozu se poté obnoví po 28. srpnu. Tak dávejte bacha, pokud budete potřebovat odvést více bioodpadu, tak není problém. O prázdninách každý týden. S vámi je Rádio Kroměříž a čerstvé info.
2: Tyjo, čerstvé borůvky z Kroměříže.
3: Co? Kde?
4: No přeci na borůvkové farmě v Postoupkách. Přijďte si sami natrhat anebo koupit čerstvé borůvky přímo od farmáře. Mají pro vás i rostliny borůvek a vše potřebné pro jejich pěstování. V Postoupkách u Kroměříže sledujte ukazatele u hlavní cesty farmaborůvka.cz.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Půjďme na novinky na Rádio Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foyer radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Odpadu a toho biologického není přes prázdniny nikdy dost, a tak Kroměříž bude během letních prázdnin dočasně rozšiřovat svoz biologického odpadu. Tedy do 28. srpna se bude bioodpad vyvážet každý týden v lichých i sudých týdnech tedy. Ve většině lokalit zůstane svoz ve stejný den jako dosud. V sudých týdnech se ale termín změní z úterý na středu, a to v Postoupkách, Hradisku a ve vybraných ulicích v centru města a také ve Vážanech. Změna se týká například ulic Peřinkova, Velehradská, Telichova, Moravská, Francouzská, Pionýru nebo na dílech. Běžný režim svozu se poté obnoví po 28. srpnu. Tak dávejte bacha, pokud budete potřebovat odvést více bioodpadu, tak není problém. O prázdninách každý týden. S vámi je Rádio Kroměříž a čerstvé info.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je kalendárko s datumem 8. července a na tento den nepřipadá žádný oficiální celosvětový svátek uznaný OSN, ale v tom neoficiálním kalendáři se připomíná Mezinárodní den videoher, to všichni dobře, hlavně chlapi, že jo, ti to rádi slyší, takže když dneska přijdete domů, zapnete si PlayStation, tak můžete říct, že je Mezinárodní den videoher. A taky, bacha, nerdi, si přijdou na své, je Mezinárodní den matematiky 2.0. Co si z toho vezmem, to nechám na vás. V historii se k tomuto datu, tedy 8. července, váže například rok 1497, kdy Vasco de Gama vyplul z Lisabonu na svou výpravu a později objevil námořní cestu do Indie kolem Afriky. V roce 1776 proběhlo ve Filadelfii první veřejné čtení deklarace nezávislosti. V roce 1866 během prusko-rakouské války obsadila pruská vojska Prahu a v roce 2011 ostartoval raketoplán Atlantis ke své poslední misi STS-135. Pokud dneska startujete svoji misi v práci nebo doma nebo třeba na dovči, tak ať hlavně dobře dopadne. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pohodový den.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový poslech, přejeme novinky přímo. Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový poslech, novinky přinášíme, pojďme do Kroměříže. Kroměřížané mohou až do konce srpna hlasovat o 7 projektech v participativním rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nejznámější návrhy patří až 40 metrů dlouhá kuličkodráha na Barbořině se spirálou, kaskádou, zvonkohrou a automatem na kuličky s logem města. Ve hře je také multigolfové hřiště na šlajze, které by nabídlo 9 jamek pro discgolf i footgolf. Další návrhy spočívají s obnovou dětského hřiště trávníku, revitalizací parku ve Štěchovicích nebo disco golfovým hřištěm a naučnou stezkou v Těšnovicích. Hlasovat lze také pro nové stánky na tržnici ve Vejvanovského ulici a plovoucí molo na Bagráku. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizaci plánuje na rok 2027.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Tyjo, čerstvé borůvky z Kroměříže. Co? Kde?
2: No přeci na borůvkové farmě v Postoupkách. Přijďte si sami natrhat anebo koupit čerstvé borůvky přímo od farmáře. Mají pro vás i rostliny borůvek a vše potřebné pro jejich pěstování. V Postoupkách u Kroměříže sledujte ukazatele u hlavní cesty farmaborůvka.cz.
3: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě

0: Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beachvolejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beachvolejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beachvolejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

dos avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště. Let's

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavena nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

zlata. Teba máš ve své krvi aristokrata. Osudu musí vždy vstříc. Bohatý, chudý, všechno jedno. Proč pak

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulinský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a...

0: Rádio Kroměříž.
1: Půjďme na novinky na Rádio Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foaje radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
2: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů, a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým až 300 tisíc korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
3: Tyjo, čerstvé borůvky z Kroměříže. Co? Kde?
4: No přeci na borůvkové farmě v Postoupkách. Přijďte si sami natrhat anebo koupit čerstvé borůvky přímo od farmáře. Mají pro vás i rostliny borůvek a vše potřebné pro jejich pěstování. V Postoupkách u Kroměříže sledujte ukazatele u hlavní cesty farmaborůvka.cz.

0: away from you.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
1: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
2: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
1: Zlínsko.
2: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
1: Rádio Kroměříž Sport.
2: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zamíříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je kalendárko s datumem 8. července a na tento den nepřipadá žádný oficiální celosvětový svátek uznaný OSN, ale v tom neoficiálním kalendáři se připomíná Mezinárodní den videoher, to všichni dobře, hlavně chlapi, že jo, ti to rádi slyší, takže když dneska přijdete domů, zapnete si PlayStation, tak můžete říct, že je Mezinárodní den videoher. A taky, bacha, nerdi, si přijdou na své, je Mezinárodní den matematiky 2.0. Co si z toho vezmem, to nechám na vás. V historii se k tomuto datu, tedy 8. července, váže například rok 1497, kdy Vasco de Gama vyplul z Lisabonu na svou výpravu a později objevil námořní cestu do Indie kolem Afriky. V roce 1776 proběhlo ve Filadelfii první veřejné čtení deklarace nezávislosti. V roce 1866 během prusko-rakouské války obsadila pruská vojska Prahu a v roce 2011 ostartoval raketoplán Atlantis ke své poslední misi STS-135. Pokud dneska startujete svoji misi v práci nebo doma nebo třeba na dovči, tak ať hlavně dobře dopadne. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pohodový den.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Největší muzika Kálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: zemi, zvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Odpadu a toho biologického není přes prázdniny nikdy dost, a tak Kroměříž bude během letních prázdnin dočasně rozšiřovat svoz biologického odpadu. Tedy do 28. srpna se bude bioodpad vyvážet každý týden v lichých i sudých týdnech tedy. Ve většině lokalit zůstane svoz ve stejný den jako dosud. V sudých týdnech se ale termín změní z úterý na středu, a to v Postoupkách, Hradisku a ve vybraných ulicích v centru města a také ve Vážanech. Změna se týká například ulic Peřinkova, Velehradská, Telichova, Moravská, Francouzská, Pionýru nebo na Dílech. Běžný režim svozu se poté obnoví po 28. srpnu. Tak dávejte bacha, pokud budete potřebovat odvést více bioodpadu, tak není problém. O prázdninách každý týden. S vámi je Rádio Kroměříž a čerstvé info.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Tyjo, čerstvé borůvky z Kroměříže. Co? Kde?
1: No přeci na borůvkové farmě v Postoupkách. Přijďte si sami natrhat anebo koupit čerstvé borůvky přímo od farmáře. Mají pro vás i rostliny borůvek a vše potřebné pro jejich pěstování. V Postoupkách u Kroměříže sledujte ukazatele u hlavní cesty farmaborůvka.cz.

0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single...

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavená nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno. Foukat bude mírný, místy čerstvý severozápadní až severní vítr, který k večeru bude postupně slábnout. Odpolední teploty vystoupí na příjemných 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označené jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologie v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: V Kroměříži v ulici Kotojecká se jezdí kivadlově jedním jízdním pruhem.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž. Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
1: Krásné středeční odpoledne z Rádia Kroměříž. Pojďme se společně podívat, co nás v následující hodině čeká za muziku. A je to například Kylie Minogue. Nebo taky Support Lesbians.

0: a středeční odpoledne je v plném proudu. Moderátorka Daniela bude mít důležité informace pro pejskaře.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů, a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým až 300 000 korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 20 minut po 15. hodině, my vás zdravíme z Rádia Kroměříž a pojďme se podívat na to, co nás čeká v rámci našeho Kroměříže, krásného za kulturu. Do letního kina dnes můžete jít do parku Komenského ve Zlíně. Od 21.30 se tam bude promítat americký snímek Jedna bitva za druhou. V hlavní roli s Leonardem DiCapriem jde o loňskou novinku, která je určená pro diváky od 15 let. Vstup na promítání je zdarma. Pojďme se podívat dál, co nás čeká například v Těšanech. Ve Větrné mlýně ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku dnes dělají speciální prohlídky zaměřené na rodiny s dětmi. Průvodce v kostýmu mlynáře ukáže zázemí mlýna. Na děti navíc čekají zábavné aktivity, včetně poznávačky obilovin nebo interaktivních listů. Otevřeno je od 9 do 17 hodin s hodinovou polední přestávkou. Dále ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes můžete seznámit s kouzelnými bytostmi, které se odpradávna pohybovaly kolem Radhoště. Dozvíte se nejen jejich jména, ale také příběhy, které je doprovází. Pátrání po kouzelných bytostech z valašských pohádek se koná za každého počasí od 9 do 17 hodin. A kulturní vložku nám tady uzavře Květná zahrada. Dětský program je dnes také v Květné zahradě v Kroměříži. Je určený především pro děti od 5 do 10 let. Vede jej lektor a začíná v 10 hodin. Trvat by měl zhruba hodinu a půl a děti při něm objeví kouzelné zákoutí zahrady nebo si zahrají hry.
1: Rádio Kroměř.

0: Krásné středeční odpoledne vám přejeme z Rádia Kroměříž, ať už jste kdekoliv, ať už nás posloucháte z auta, z domu, nebo třeba z nějakého krásného parku. A moderátorka Daniela má pro nás pozvánku na výstavu.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Půjďme na novinky na Rádio Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foyer radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: a moderátorka Danča má pro nás přehled informací, které se vztahují k dnešnímu dni.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Před námi je kalendárko s datumem 8. července a na tento den nepřipadá žádný oficiální celosvětový svátek uznaný OSN, ale v tom neoficiálním kalendáři se připomíná Mezinárodní den videoher, to všichni dobře, hlavně chlapi, že jo, ti to rádi slyší, takže když dneska přijdete domů, zapnete si PlayStation, tak můžete říct, že je Mezinárodní den videoher. A taky, bacha, nerdi, si přijdou na své, je Mezinárodní den matematiky 2.0. Co si z toho vezmem, to nechám na vás. V historii se k tomuto datu, tedy 8. července, váže například rok 1497, kdy Vasco de Gama vyplul z Lisabonu na svou výpravu a později objevil námořní cestu do Indie kolem Afriky. V roce 1776 proběhlo ve Filadelfii první veřejné čtení deklarace nezávislosti. V roce 1866 během prusko-rakouské války obsadila pruská vojska Prahu a v roce 2011 odstartoval raketoplán Atlantis ke své poslední misi STS-135. Pokud dneska startujete svoji misi v práci nebo doma nebo třeba na dovči, tak ať hlavně dobře dopadne. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pohodový den.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulinský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družit se na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavena nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 000 korun, právnickým až 300 000 korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rockového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherského Hradišku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rockový žvanec, Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň, ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejně skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá věrpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodneme, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady Paja Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle. Protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název. Protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně. Nevíš kde, na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš a nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. A ona ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajec.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat is not dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za farou.
0: No, hodem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Beat Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Beat Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrinkat 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak, a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mně, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, my jsme jasně jezdili a já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: rock.
1: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu Zánko, protože to byl ten správný rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
0: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusi, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně někde jinde.
1: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
0: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzí. Kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musím pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
1: Tak teď Šajdovi, píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hrali jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to stama dostane. Ale náš bubeník, proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budeme všichni zavřeni v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam happy team, jo? A Dan šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky. Pane šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tony změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer, zvaný Paja Líbačka, je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli jsi čas tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se: prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího? A to je přijde Garabovi: dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové bluzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílený.
1: Já bych vám to řekl tak, jak já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně ano jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, a jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ní fakt hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju ji hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řežou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká suserovi, prosím tě, co s tím mám dělat s tu natí? A mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posést. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává sused a říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to vzal aj tobě.
1: Já vypínám mikrofon a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano, Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka, já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má Mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je už v té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říká, že na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17-letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout, chystá se prej konec světa, tram tadá.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulinský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Blíž a večerní pohoda.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show?

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nyrish.cz.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Radio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Radio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavena nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulinský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti